0: Rádio Éna 80.
1: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
0: In Rádio Éna 80.